0: domáča býža.
1: Slovenský spored ORF. Kersi, kenega manka četeni.